If you want to describe my

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Express. Music first. Express FM.

0: drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Again.
1: Každý DJ, každý producent má svůj nezaměnitelný rukopis v podobě ať už beatu, a nebo používaných nástrojů, samplů, krabiček, efektů a tak dále. Peggy Gou, jeho korejská rodačka, v tomto ohledu není výjimkou. Tady ji posloucháte v tracku, který dostal název Woman. Je 6 minut po 10. Po týdnu vás opět zdraví Radek Ocuť z 90,3 FM, tedy z Expressu. Samozřejmě pro různá města na různých místech republiky platí jiné frekvence, ale pokud nás ladíte na DABu, tedy na digitálním rádiu, anebo prostřednictvím internetu, tak nás chytnete úplně v pohodě všude na světě, nehledě na frekvenci. Krásný je 9. srpen všem Romanům a všem ostatním. Tohle už je LP a Conversation.

0: Genghis Birminghamu, nejenom ty působí v tomto anglickém městě, ale také parta Editors. Posloucháte jejich single Call It In, který odehrají v rámci svého setu, který podniknou v rámci svého evropského turné. A to už je 6. února v klubu Sasazu v Holešovické tržnici tady v Praze. Call It In končí ve 13 minut po 10. Za okamžik Sombr, My Body Isn't Ready a nebo Justice a jejich Tech Safe and Sound tady na Express FM.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Express. Music first.
3: Express FM.

Tohle byl Zomber, My Body Isn't Ready. Dnešní den, tedy 9. srpen 2026, má zase svý specifika v podobě speciálních přívlastků. Pokud rádi čtete, tak dnešní den o to víc budete raději koukat mezi řádky, anebo číst řádky, číst knihu zkrátka dobře. Dnes je Mezinárodní den milovníků knih. Krom toho taky ruku v ruce den. Chyťte někoho za ruku, jděte se projít, anebo společně laďte Express FM tím, že ho budete dávat více na hlas, protože pro vás mám další hudební tipy, které můžete posílat formou SMS na 602 604 903. Ostatně tak jako každou sobotu a každou neděli, zkrátka dobře, každý víkend tady na Expressu. Krom jiného jeden melounu, toho žlutého. Tohle je Jack White, I'm Shakin'.

Zdravím do Brna, nejenom proto, že se tam toho teď hudebně dost děje, ale taky kvůli tomu, že odtud pochází Vladimír Pokora, který ještě se momentálně prezentuje pod svým a.k.a. Remedy. Vy posloucháte ho na venku Berlinau na Express FM, na Express FM. Mimochodem, tenhle ten nadějný talent českého hudebního showbiznesu do toho šlape poměrně dobře, studuje muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, aby neponechal nic náhodě ve své cestě za slávou. Když jsem zmínil Brno, tam včera skončil další povedený ročník popmese, ale my se tam ještě jednou vypravíme do města nad Svratkou. A to za okamžik. Tady jsou Telepop Music, Breathe. Na Expressu zdraví vás Radek.

Tohle je Pešta, Nikolaj Hufnagl, ale Královič, a.k.a. Fulcrum, tenhle ten skvělý muzikant vám právě zahrál svůj track Quit Playing. 8 minut po 10:30 zamíříme do Brna, kde se pomalu chýlí ke konci festival, který začal 6. a jmenuje se Maraton hudby Brno. V 11 hodin odstartuje dnešní program na Nové radnici, tradiční matiné, Barbara Marie, Avili a Friends. O 14 hodin Alfa Passage, oblíbená piano štafeta, a u jezuitů se můžete během odpoledne zaposlouchat do varhanního koncertu, což vůbec není od věci. Dále tady máme balkánské rytmy. Ano, i na ty dojde. Spousta z vás, včetně mě, se určitě vrátila z dovolené z Balkánu, anebo z tamních končin, tak kdybyste si to chtěli prodloužit, co se týká muziky, tak zaměřte do divadla Husa na Provázku. No a v 19 hodin dojde na velké finále, a to v Uměleckoprůmyslovém muzeu se můžete rozloučit s letošním ročníkem Maraton hudby Brno s rezidenčním umělcem Guyem Lee, který společně s Mieko Miyazaki a Prabu Eduardem představí projekt Sayuki Trio, takže malinko jazzu. Tohle byla pozvánka do Brna, samozřejmě se asi týká jenom těch, kdo mají Brno v dojezdové destinaci. Pro ty ostatní můžu nabídnout Express 2 a Davida Barna. Remix skvělého tracku Lazy. Tady na Expressu. Parádní poslech.

Těsně po 10:45 na Expressu Coldplay Up and Up. Před námi je pohled na rok 1999, kdy světlo světa spatřila deska Maybe You've Been Brainwashed Too za touhletou prvotinou a zároveň poslední deskou, protože kapela se následně rozpadla. Stojí producent, zpěvák, textař a skladatel Greg Alexander, skrývající se pod takovým tím rybářským kloboukem. Asi vám možná něco více řekne kapela New Radicals, právě to je projekt, který to před skoro 30 lety zabalil, aby se ozval nejprve v roce 2021 při inauguraci prezidenta Joea Bidena a poté po druhé letos. Právě teď je venku nový song téhleté party. Jestli je to ochutnávka něčeho většího, těžko říct, ale tady je připomínka toho skvělého debutu New Radicals na Expressu.

Tohle je skvělá Naya Archives, Boys in Blue, posloucháte na Expressu po Eltonu Johnovi a zpěvačce Dua Lipa, jejich společném tracku Cold Heart. Oba dva singly otevřely další vysílací hodinu tady na Expressu. Zdraví vás Radek. Máme 7 minut po 11. hodině a je vlastně jenom ještě jedna připomínka k téhleté zpěvačce, která vydala minulý měsíc svoji novou desku. Pokud byste ji chtěli vidět, tak za pár hodin se otevřou brány legendárního budapešského festivalu Sziget, kde Naya Archives vystoupí.

0: Na den přesně před 32 lety šel třetí oficiální single z debutu kapely Oasis. Ta deska se jmenuje Definitely Maybe, single Live Forever, 8. srpen 1994. Mimochodem na přebalu téhleté desky, toho singlu Live Forever, je rodný dům Johna Lennona, což ledacos napovídá a dokazuje. Oasis na Expressu za okamžik vystřídá Regard Ride It, anebo Role Model High Hopes.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

Pokud by se vám chtělo vyrazit mezi lidi, mám pro vás tip, co se týká návštěvníků Prahy. Tak dnes vrcholí duhový festival, tedy Prague Pride Festival, a to na všech místech, na které jste zvyklí chodit, pokud od 3. srpna Prague Pride Festival navštěvujete. Dneska toho celá řada na programu, mrkněte pro podrobnější informace na praguepride.com. Tady je Vojtíka, jeho detvianský sen na Express FM.

Tohle byl Hidden James, Something About You. Mezi 2. zářím a 12. téhož měsíce se v Bernátkách, tedy v těch italských, uskuteční legendární Venice Film Festival. Několik filmů tam zažije samozřejmě svoji premiéru, ale ten nejočekávanější je z hudebního ranku. Je dokumentární a jmenuje se Don't Look Back in Anger. Zapomněl jsem to zmínit, nebo nevešlo se mi to zmínit ke kapele Oasis. Tuhle jsou informace. Samozřejmě, že se jedná o stejnojmenný track od těhleté dvojice z britských ostrovů, respektive pětice z britských ostrovů. Každopádně oba dva bratři Gallagherové se rozhodli osobně zúčastnit se premiéry filmu o svých osobách a kapele a tenhle ten film vstoupí 9. září do kin a později na Disney+. Tohle jsou Nerd, Why She Dances.

Kromě jiného se dneska, co se programu Express FM týče, dočkáte dalšího vydání Sunday Night Cream, který pro vás každou neděli, už asi 20 let, připravuju. Každou neděli večer od 8. funky, jazz, soul, down tempo a zkrátka dobře chilloutová muzika, která se víc než hodí na neděli. Proč o tom mluvím? Protože dneska neděle je, 8. se blíží nezadržitelně a v rámci Sunday Night Cream dneska zazní i tahle nová verze tracku Prince of Peace, Party Galliano.

Tohle je parta Riff Hard, single Blood na Express FM do 12. hodiny, tedy do poledne, nedělního poledne, zbývá 8 minut. Tak si ty minutky samozřejmě vyplníme nějakou muzikou a jmenovitě se mrkneme na kapelu, která, nebo spíše trosky, kapely, která oznámila po 30 letech návrat do studia. Říkají se Fugees. Když jsem zmiňoval ty trosky, tak z té původní trojice zůstaly jenom dva. A sice... No, tak teď mám normální regulární okno. A sice Lauryn Hill a Wyclef Jean. Třetí je Press Michael, sedí momentálně ve vězení. Jak to s tím návratem dopadne, tak trošku tuším vzhledem k nevalné pověsti obou zbývajících, jak Lauryn Hill, tak Wyclefa Jeana. Tady jsou Fugees, Refugees on the Mic z jejich debutu z roku 94.

že budou kombinovat Muse funky a disco, tak to, aby opravdu jeden pohledal. The Wow Signal je deska, aktuální deska téhle britské party a z ní právě pochází dokonce už pátý single oficiální Night Shift Superstar. Kapela Muse 7 minut po poledni. Zdraví vás Radek, ladíte Express a partu kolem Matthew Bellamyho vystřídá sám samotinký poté, co se trhnul od své domovské party. Tady je Harry Styles a track nazvaný Dance No More. Parádní neděli vám přeju odsud ze smíchovského Express FM do všech koutů světa, řekněme.

0: Nevím, jestli je nostalgický, ale parádní určitě. Tenhle ten track pod názem Nostalgia. Jste poslouchali Samiho Virgila, velký jež to jméno posledních pár let na DJské hudební scéně. Nedávno se tenhle ten chlapík objevil v freském prostoru Archa Plus. Icy Cross Nostalgia na Express FM.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Express. Music first.

byla Phoebe Bridgers Lost Boys na Express FM, 12 hodin 22 minut. Za okamžik si pustíme váš další hudební tip, který dorazil prostřednictvím SMSky. Připomínám číslo 602 604 903. Ale ještě předtím mrkneme na song s podtitulem Nejhranější za uplynulý týden. Hugel, Imel, Angel a Ultra Natte, Moving to the Sun.

Jako byla by paráda, kdyby se sestava, která pustila v roce 2004 do světa single What's Your Name, objevila dnes na pódiu pražského klubu Sasazu. To se asi nestane, ale přinejmenším jedna polovička tohohle dua vás na beton v Sasazu potká. Tím není nikdo jiný, než do Prahy se vracející Morčíba. Tohle byl duet s Big Daddy Kanem, What's Your Name. Je 10:30, ladíte Express FM, za okamžik Parov Stellar, společně s Marvin Gayem, Keep On Dancing, a nebo teď už Guile, You Just Horny. Krásné odpoledne.

0: už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tohle byla kapela KSBN Superpowers, je 12:45 a ani v srpnu nebudou v rámci programu Express FM chybět pozvánky na výlety s podtitulem nebo hashtagem Nebudu doma. Tentokrát vás aktuální vydání zavede na výlet do kraje, v jehož krajském městě a přilehlém okolí se mluví alespoň pro mě nejkrásnější češtinou vůbec. Do Zlína.
1: Hashtag Nebudu doma. Prázdniny se překulily do své druhé poloviny a pokud trávíte léto v České kotlině, mohlo by vám přijít hod pár tipů na výlety, tentokrát ve Zlínském kraji. Tam najdete třeba úchvatný arcibiskupský zámek v Kroměříži s krásnými zahradami, špičkovou barokní památku, zapsanou na seznamu UNESCO. Ideální pro milovníky historie, architektury a zahradní kultury. Svatý Hostýn, poutní místo v Hostýnských vrších s bazilikou, křížovou cestou, rozhlednou a krásnými výhledy do krajiny, nebo hrad Buchlov a zámek Buchlovice, kde na vás čeká kombinace středověké

0: hradní atmosféry a elegantního zámeckého baroka. Jestli hledáte místo, kde se na historie nedíváte jenom přes sklo, vyrazte do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Mezi roubenými domy, dvorky a zahradami tu poznáte, jak se na Valašsku žilo, pracovalo i slavilo na přelomu 19. a 20. století. Muzeum tvoří tři areály. Dřevěné městečko připomíná atmosféru starého Rožnova. Valašská dědina vás zavede mezi usedlosti rozeseté v krajině a v Mlýnské dolině se představují tradiční technické stavby i řemesla. Nejde přitom jen o kulisy. Příběhy místních rodin, lidové zvyky, hudba i ukázky práce dávají celému muzeu život. Z obyčejné prohlídky je tak rázem výlet, který baví děti i dospělé. Skvělou příležitostí k návštěvě bude víkend 15. a 6. srpna, kdy dřevěné městečko ožije starodávným jarmarkem. Čeká vás pestrá nabídka jarmaričního zboží, divadelka, tvůrčí dílny, atrakce pro děti a v neděli odpoledne i koncert Jany Kiršner. Samostatný díl bychom mohli věnovat krajskému městu Zlínu. Tam se můžete vydat po stopách geniálního podnikatele Tomáše Bati, od legendárního mrakodrapu s pojízdnou kanceláří, přes baťovský tovární areál a typické cihlové domky, až po expozici Princip Baťa nebo Baťův památník. Minout byste neměli ani skvělou zoologickou zahradu se zámkem, nebo obdivovat můžete i novou architekturu v čele s kongresovým centrem od Evy Jiřičné. Zkrátka ve Zlínském kraji je pořád co objevovat, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte na cesty.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Zlínský kraj, pak vás nadchne hotel Adamantino u Lohačovické přehrady, kde si užijete wellness, krásnou přírodu i pohodové procházky kolem vody. Nebo Sport Art Centrum Hotel v prostřední Bečvě, odkud můžete vyrazit za krásami Beskyd a odpočinout si ve wellness pod plném výletu. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

Předevčírem se hudební, a nejenom hudební veřejnost, dozvěděla smutnou zprávu, že na věčnost odešel v 69 letech legendární producent William Orbit. Kdybych měl jmenovat všechny zúčastněné, kteří se podíleli na spolupráci s Williamem Orbitem a obráceně, tak bych tady byl v jednom kuse do zítra. Vzpomenu jenom třeba Madonu, Confession on the Dance Floor, kapelu Blur, v neposlední řadě YouTube, anebo právě tehle ten track má na svědomí William Orbit. All Saints, Pure Shores z filmu s Leonardem DiCapriem pod názvem Beach. Pochází tahle skladba na Expressu.

Tohle DJ producent Berikán Swim a track nazvaný Return to Bebo. Posloucháte ho 6 minut po 13. Já jsem Radek a zdravím všechny posluchače, kteří si udělali čas na naše rádio, na naší selekci, kterou mimochodem dohledáte, pokud byste měli zájem, na našem webu zpětně podle vaší libosti. Když jsem zmínil náš web, tak krom odehraného playlistu nebo odehraných playlistů, tam dohledáte i aktuální žebříček Express Top, který se ovšem bude pyšnit jinou aktuálností, a to po dnešní 17. hodině, kdy vám další aktuální žebříček Express Top včetně 5 novinek neservíruje Václav. Do té doby ale spousta času třeba i na vaše hudební tipy. Tady je Lola Young, From Down Here.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Music. First. Express FM.

Tohle byl Tyler, the creator, ring, ring, ring. Máme 13 hodin a 25 minut. Váš další hudební tip přistál tady v SMS bráně. Já jsem zanechal kapelu, nicméně vybral jsem kousek úplně jiný s dovolením. Tady je New Yorkská parta Fun Loving Criminals ještě v původní sestavě, což už neplatí, bohužel. Místo I'm in Love, předělávku od starých dobrých 10cc, je tady tenhle kousek. Loco na Expressu.

0: CZ Doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Rebel Blossom, Meet Me in Love. Ještě než vás pozvu do kina prostřednictvím rubriky Filmex, připomínám jiné kino, kvůli kterému nemusíte vůbec chodit do žádného klimatizovaného sálu, stačí být doma, koukat z balkonu, z okna, anebo nejlépe někde na louce. 12. nás čeká totiž částečné zatmění slunce, nejlepší za 50 let a pro příštích 50 let, tak se to nenechte ujít, no a den na to z 12. na 13. bude vrcholit meteorický roj zvaný Perseidy. Obé pozorovatelné pouhým okem, ale samozřejmě hvězdárna je hvězdárna. Teď už Filmex na Express FM.
1: Filmex. Herečka a výtvarnice Esther Geislerová v celovečerním dokumentárním filmu Dvě deci tuše hledá svého tátu. Mezi tahy štětce, na dně sklenky, v Tokiu, kde pracoval ve vzpomínkách jeho kamarádů i v nejosobnějších rodinných archivech. Její osobitý dokumentární portrét je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. S kaligrafií, fotografií, novinových článků, překladů, básní, dopisů i ze vzpomínek žen, přátel, dětí, studentů a kolegů se skládá mnohovrstevnatý obraz křehkého umělce, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Kontrast mezi šedí normalizačního Československa a pulzujícím Tokiem 80. let ilustruje rozpor mezi touhou po svobodě a ubíjející každodenností.
2: Když jsi dítě, že, tak ti přijde všecko, co tě obklopuje, normální, ale pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
3: A najednou ten Petr dostal jinou dimenzi. Říkám, cože?
2: Je strašně moc věcí, jako nás naučil tím, že on je měl rád.
4: Jako kdyby prostě trošku šlápl na plyn. Jako co tady? Tak jdu dál.
1: Do kin přichází také doposud nejosobnější film španělského režiséra Pedra Almodovara Hořké svátky. Okouzlující Elza přijíždí v roce 2004 na slunný ostrov Lanzarote, aby utekla před životní krizí a začala tam hledat nový začátek. To je příběh, který píše stárnoucí režisér Raul. Události a postavy však podezřele připomínají osudy jeho blízkých, kteří mu začínají klást nepříjemné otázky. Hlavní roli stvárnila Barbara Linney.
5: Me quito el albornoz.
6: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
6: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
7: Tengo 20 años de tu vida aquí. Y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
8: No te reconozco, Mónica.
7: Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí.
9: Express Filmex.
10: Na Express FM.
11: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
10: Express.
0: 1:45, to znamená, že se s vámi pro dnešní den loučí Radek. Díky za váš čas, pozornost, vaše hudební

poslouchejte a tak dále. Pokud si to budete chtít zopakovat, příští víkend jsem tady zase k dispozici. A se mnou i hudba, která je na Expressu na prvním místě mezi 10. a 14. o ten víkendu, ale jinak non-stop. Hezký den v hezké zemi. Roman Holý. Ahoj.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
5: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: plíseň v rozích, studené vlhké stěny, styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny v tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Music. First.
5: Express FM.
6: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Vítejte u 32. vydání Express Top. Venku se sice lehce ochladilo, ale v éteru to pálí pořád stejně. Dnes nás čeká pětice z blusu nových věcí, nejmasivnější rotace na předních pozicích a na samotném vrcholu střídání stráží. Začínáme rovnou první novinkou, která vás nenechá v klidu sedět. Byl to právě projekt, který se letos omotal okolo prstu na Let It všechny fanoušky drum and bassu. Saul Milton a Will Kennard, známější jako Jason State, jedou na vlně jako nikdy předtím. V červnu se objevili ve hře o Jamesi Bondovi 007 First Light, kde odehráli virtuální DJský set. Pro svůj nejnovější zářez Disgruntled si přizvali britského rapera Jay Hasse a rhythm krále, kterým je Airach. Výsledkem je nekompromisní banger, který se jmenuje Disgruntled. A to je první novinka týdne.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
0: Express Top.
1: Novinka.
3: Novinka. Novinka. To se mám ti pala. Ovo, se mám ti pala. Se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala, se mám ti pala

0: Desáté místo dnes jistí dublinští bardi U2 se svou skladbou Street of Dreams. Nové album bude a přesný termín se dozvíme snad ještě letos. Mimochodem klip se natáčel v Mexico City a je to doslova jízda. Jízda po městě upraveným školním autobusem s uměleckými díly Chávise Marmola. A od legend rovnou k druhé novince, která má slovenskou stopu. Adéla si splnila sen a nejen ve Spojených státech skvěle funguje její hudba. Od 8. dubna tohoto roku vystupovala jako přeskokanka na turné Demi Lovato, během kterého představila řadu nových skladeb, včetně 8 in LA. Ta se v září objeví i na jejím debutovém albu Prima. By the way, za klipem se vydala se svým týmem do rodné Bratislavy a v podstatě celá skladba je myšlenkou, že úspěch není omezen jen na Los Angeles. A pozbuzuje všechny, aby si plnili své ambice bez ohledu na to, odkud pocházejí.
1: Express Top. Novinka.

0: Na devítce se drží producentská elita The Avalanches a Jamie XX. Jejich Every Single Weekend bude nejspíš na novém albu. The Avalanches zvýšili svou aktivitu smazáním svého instagramového profilu a představením nového loga. Takže vše je nejspíš v procesu. Třetí novinka nás zavádí na domácí hudební scénu. Za jménem Remedy je DJ a producentský objev, o kterém doufáme ještě hodně uslyšíme. Vlastním jménem Vladimír Pokora je mladý hudebník a producent z Brna, který studuje hudební produkci a muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má ve svém portfoliu několik skladeb a ta pro nás aktuální, Berlinou, je to, co prostě musíte znát. O ní sám Remedy řekl. Píseň vznikla jako reflexe změn dospívání a uvědomění, že některé momenty a vztahy nás formují mnohem víc, než si v danou chvíli uvědomujeme. Toto je novinka číslo 3.
1: Novinka Express Top.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
9: Nebudu doma na Expressu.
8: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
10: Express
11: FM.
12: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
10: Express FM.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Express FM. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 8.

0: Na 8. místě jsou Editors. Birminghamská kapela, která 30. října vydává 11-skladbovou desku Surface Echo in Sound. Album bude obsahovat předchozí single Toma Smise a jeho kolegu Colin. A toto je skladba zkoumající myšlenku nalezení útěchy v lidech, kteří jsou vám blízcí. Editors a Rush. Místo 8. Čtvrtá novinka je splněným snem pro všechny milovníky netradičních hudebních spojení. Thundercat je geniální basketarista, který se dělí o jedno ze svých ocenění Grammy s Kendrickem Lamarem a nyní je tu s rapovou ikonou A$AP Rockym. A ani v tomto případě to nemohlo dopadnout špatně. Skladbu Funny Friends jsme už mohli slyšet ve vyprodaném klubu Roxy v březnu a následně se objevila i na jeho 5. albu Distract, které vyšlo v dubnu tohoto roku.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmé místo bere Gracie Abrams a její Look at My Life. Tahle prominentní dcera režisera J.J. Abramse má sice za zády slavné jméno, ale její emoce a hudební invence na desce Daughter from Hell jsou stoprocentně upřímné. Pátou a poslední novinkou dnešního týdne je návrat newyorských indie rockových králů The Strokes. Ti se hlásí o slovo svým singlem Lonely in the Future. O frontmanovi Julianovi Casablancovi jde story, že je známý tím, že texty často píše na starém psacím stroji a odmítá moderní technologie. V novince ironicky glosuje naši osamělou digitální budoucnost. Hudebně to jsou ale staří dobří Strokes, kousavé kytary a dost známý a taky hejtovaný autotune.
1: Novinka Expresso.

0: Toto byla poslední novinka kytarový The Strokes a jejich Lonely in the Future. Pokud jste si Express FM naladili teprve před chvílí, tak vězte, že posloucháte Express Top, žebříček, který nemilosrdně mapuje to nejhranější a nejzajímavější z našeho playlistu. Všechno to dostáváte v jedné intenzivní hodině skrz FM vlny nebo naší aplikaci. A jdeme do finálové šestky. Irská DJka Jazzy spojila své síly s birminghamským Chrisem Lorenzem a její basová klubovka Invisible byla minule novinkou, dnes jí náleží šesté místo.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

Na pět se potkáváme Charlie XCX. Její album Music Fashion Film, které vyšlo v červenci, navazuje, pokud tedy pomineme soundtrack k bouřlivým výšinám, na obrovský hit Charlie XCX s názvem Bread. Deska se tehdy stala kulturním fenoménem. Byla použita v prezidentské kampani Kamaly Harris v roce 2024 a dokonce vedla k tomu, že Collins English Dictionary aktuálně

Třetí místo okupuje nečekané, ale nesmírně funkční spojení Snow Patrol a Kylie Minogue. Mimochodem ve Snow Patrol měli několik skladeb, které psali právě pro ni a pojmenované byly jako Kylie 1, Kylie 2, Kylie 3 nebo Kylie 4, která z nich se nakonec proměnila v These Alarms, netušíme. Toto bylo místo třetí. A na stříbrné pozici se pevně usadila mezikontinentální spolupráce na ose Jižní Korea a Nigérie. Peggy Gou a Airstar vám se svým singlem Woman ukazují, že léto je tu od toho, abyste se vykašlali na nějaký animátory v rezortech a šli radši pořádně tančit do klubu. Skvělé druhé místo. Woman, Peggy Gou a Airstar. Express.

0: Posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Jason Status, G-Hus a Irach. Disgruntled. Novinka číslo 2. Adela, Ain't in LA. Mezi novinkami je i Remedy, Barely Know. Funny Friends, to jsou Thundercat a A$AP Rocky, novinka číslo 4. A pátou novinkou jsou The Strokes, Lonely in the Future. Aktuální desáté místo mají U2 a Streets of Dreams. Devět, The Avalanches a Jamie XX, Every Single Weekend. Osm, Editors, The Rush. Sedmičku má Gracie Abrams, Look at My Life. Na šestce jsou Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible. Pět, Charlie XCX, Wink Wink. Minule první, dnes čtvrtý, Užel, Imael Angel a Alternate, Moving to the Sun. Trojku mají Snow Patrol a Kylie Minogue, These Alarms. A dvojku má Peggy Goo společně s Airou Star, Woman.
2: Express Top.
1: No a jsme na absolutním vrcholu. Vítězem 32. Express Top tohoto roku se stává rodák z New Yorku Shane Booth. Vzestup k popové slávě začal v La Gardie, manhattanské střední škole muzických umění, jejíž ročenky se pyšní tvářemi Timothée Chalamet, Jennifer Aniston nebo Nicki Minaj. Jako teenager začal psát a produkovat písně ve svém pokoji a vydával je pod jménem Sombre. Jeho loňský debut I Barely Know Her byl skvělý, ale s aktuálním singlem My Body Isn't Ready z chystané desky Do Not Read This Journal trefil absolutní hřebíček po hlavičce. Temná, emotivní a přitom neuvěřitelně chytlavá záležitost je dnešním číslem 1 na Express FM.
0: Toto je nejhranější

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
2: Music.
3: First. Express FM.

Sunday Night Cream.

0: Sunday Night Cream.
1: Na Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Cream. Cream. Jazz.
0: Jazz. Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream. Cream.
1: Cream na Express FM.

0: Sunday night cream.
1: Lounge music.
0: Na Express FM.

better than Sam.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Epíza pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream. Cream na Express FM.

Express FM.

I'm your veil.

put a seashell in my ear and it all comes back.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

That's what we're trying to do. We're trying to

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.